To беше Eva Max. A tole je Kristi Muštovic, jedna z interpretko, srpskih interpretko pre nje hodinu. Dalša bude Monika Klesec, docu zby a domoj. Cejči srpski ženský os a Josh Estřich sluša Mizi Jakštec. Junukovo po sveta. Ale najprve smije Josef Donat, jednače po pečich.

Čuanske reportaže, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živenje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Gdje můžeče je slyšeć, jeli sče je rádio zakomdžili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druha snedajn Audiotece ARD Sounds. A dy? Dyš všetco, co vám hodí. 24 sedom.

Anětko, jsem tola hišče raz so Googlec voprašal stik nie skupina, ale spěvo, minuce z finskeje. To so nedživajče za nešče ani sočka. Rozumili to běše finsce a lasto zlouturila, reka převožene nakvadovanská rampa, respektivně na nakvadovanské rampě. No haj, a já jsem se oprašal dále, kdeže vo Luboščínsku stavizničku. Přivším Maja Potekin tež v Finsky. Podobné týmy, kajž tu pola nás. Ale tohle lépe zrozumíče. To je Jan Rieda, cí menšiny na pošestčích.

0: Anetko je na pošestčích.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Blanka Funcela.
2: Večerošim vúriadnym posiedzeniu, kýž je so digitálne vodmivo, v obsamkne založbu a ráda nový spešovanský smirnice s odpovednými aj spešovanskými konceptomi. Jednu k projektovému spešovaniu, druhú vo spoštenu stipendiu. K bytostným zmenám líča mezdrujím skročené doby za krotkodobné menšie projekty, jasnejšie postajenia k spešovaniu filmu a videu, abo tiež otvorenie príražku za nošarstvo pistolu se serbskými skupinami. Za předživanie smernicu a konceptu běžu do toho viacere kóa k dorozumieniu trebne a to mes založbu Sakským státnym ministerstvom za vedomosť, kultúra a turizm, Sakským státnym ministerstvom za finance a Sakským zličbovanským zariadom. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN v Helsinkách zabíraja so v občelnici především s riečným plánovaním národných menšinů šalakých v obvukách. Po džensnejším votoreniu vinuja so navodža menšinu redakciu vo znamie menšinu rečov v zjavnopravnických zčelakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach zčelaku MDR posredkuje tam viednica srbského rozvoza Bogna Korenkova. Na kongresu, ktorý šač do soboty traje v občelitaj so za Serbu mezdrujím predseda domoviny David Statnik a miesto predseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmenská rada je so včera v občane z Nové Bydlenské končinu Rakece Ju zabierala. Zastupia plánovanského byrúa je predstavu, ktoré instance sú so zajšie mesace s projektom zabierali. Po jeho svojach nemieš žaden zariad kutné v obmyslenia. Od vobedleriu je jenož malá hostka svoje meniny zapodala. Počerovším v uprajenu investora mohli klitu sreč leta s prvnými dživami započeč. Dávno hižo prozdná rakečanská kormernia Svini direktne podľa komplexa masa zvotorač, na nej pak so ničo nové nenatvari. Na letošej paráde žrebcu Moritzbogu prezentuje so tiež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a naoškách je chataj dvaj kšižeri a za nimi kročí serbská svojba, muž ve sukni a cylindru, žonie ve vuslikani serbskej katolskej drasče. Kajž vúzbiny vednica sakské gobvarnie dr. Kati Šepkova nemaja Serbia jenož bohatú kultúru, ale raja tiež ve plahovaniu Moritzburgské rase konju vážnu rolu. Viac o tom svišiče krotko po naposledných. Plánované letanišče za trute ve Vojerecach najprede tola netvaria. To v obkručí sobudževačer firmy Bautechnik Green Bee, ktoráž je projekt načisnova. Kaž vo tam dále reka nesú dotážaných investorov za projekt namakali, byrnež vúmenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú peneze dávarjo tukvilu chytro zdržlivý. Letanišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským sledženiščom v trutách romadže dživač. Předvídžané by v Vojerecach cí poskodové tvárenie za přízemenie trutu s byruami a ladanským servisom. Tak daleko naše povestče, ktoréž namakače tiež na našich stronách internetu a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Svonca mročele ve vodmene, dženca maximálne 19 stopňu, podobne temperatúry zmejeme potom júce, možné sú potom tiež švihele a kak dále punže, zatím ešte dále sledíme.
0: Hoj, ja si myslím podobne, 19 stopňu nikde najpomalo vostane až do konca týdňa. Na pučách je šo svobodné, žádne háčenia, žádne vyskače, tu iš dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny, pana po šest, či ich dále, že serbským rozvozu s Monikou Klesec, docu zby a domoj. Přinčte dere tam, kdež dobíče.

váha muší, lehce tě něco vzruší, cítím, jak tělo tvý buší, divoký. Sny, který dávají křídla, mamávají, všechno zdá se být i snadný, ale

0: Polícia z G.
1: K češkému vopkadnemu nezbožu ze smertnym vukoncom je čera na statnej droze S4-10 pola kamienca dojšvo. Při tutym přisadži 4-7-letná vodžarka v osobu a auta svoje živenie. Po informáciách policie zjedže žona natomne bok troja prasne ze svojim autom do napšetšo přijedu co nakvadná auta. 7-40-letný vodžar tuteho so lohce zrani. Policia pyta netko za svědkami. Svědko pyta policie tež sledovacím páče, v útoru popodňu by na mužakovské droze tu ve měšče 6-30-letne ze svojím Hyundaiom popuču, on přesčany kolesovarjo a při přichodnej ampli dorběše auto potom červený ample dla zastač. To přijedže v odzady, on kolesovar, on vosta podle auta stejo a kopne se znovu do zadno špíla auta a potom prostě čekne nasta škoda. 10 euro.

0: je naposled mich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcila.
2: Večarošim vůriadnem posedženju, kež je so digitálně odmivo, obsamkne zavožbo rada nové spěchovanské směrnice s odpovědným maj, spěchovanským maj konceptom maj. Jednou k projektovému spěchovaniu, druhou vo spoštěňu stipendiu. K bytostným změnám líčame s druhým tež skročené doby za krotkodobné menšie projekty, jasnýše postajenia k spěchovaniu filmu a videu, abo tež otvorené přirážku za nož šarstvo pistovaniu se serbskými skupinami. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN v Helsinkách zabíraja se v obdělnice především s riečným plánovaním národných menšinů ve všelakých obvukách. Po dženstnějším otevřeniu vinuja se na vodža menšinových redakciů v oznámí menšinových rečů ve zjavnopravnických zčelakách. Svoje názornenia vo vúžadaniach z čelaku MDA posredkuje tam viednica serbského rozvoza Bogna Korenkova. Na kongresu, ktorýž hač do soboty traje, v obdeli taj so za Serbom je zdrujím tiež predseda domoviny David Statnik a miesto predseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmínska rada je so čera v obširne z nuji bydlenskej končinu Rakece Ju zabírala. Zastupia plánovanského byrúa je predstaju, ktoré instance sú sa zajšie mesace s projektom zabírali. Po jeho spôvach nemieši žaden zariad kutne v obmyslenia. V odvobydlerju je jenož malá hostka svoje menenie zapodala. Po čarovším vúprajeniu investora múli klietu sreč leta s prvnými dživami započeč. Dávno hižo prúzna rakečanská gormiarnia sviny direktne podľa komplexa maso zvotorač na nie pak so ničo nové nenatvari. Na letošie paráde žrebcu Moritzburgu prezentuje so tiež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a na oškách ichataj dvaj kšižery a za nimi kročí serbská spojba, muž ve sukni a cylindru, žonie ve vúslikani serbskej katolskej drasče. Kaž vúzbyny viednica sakského obvornie dr. Kati Šepkova nimaja Serbia jenež bohatú kultúru, ale raja tiež ve plahovaniu moritzburgskej rasy koniu vážnu rolu. Plánované letanišče za truty vojerecach najprve dola netvaria. To v obkručí sobudživačel firmy Bautechnik Green Bee, ktoráž je projekt načisnúva. Kaž vo tam dále reka, nesú dota žanných investorov za projekt namakali, byrnež by chú vúmenenia dobro byli. Ladejo na aktuálne hospodárske a politické pôženie pak sú peneze dávario tukvilu chytrosť žaržlivý. Leta nišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským sledženiščom v trutach hromadže dživač. Předvidžane by v Vojerecach cí poskodové tvarenie za přizemenie trutu s byruami a ladanským servisom. To bych u naše pojistče, kotrež namakače tež na našich stranách v internete a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca štvortk, mročele v vodmenie 19 stopňu zmijeme, júce celé podobné temperatúry, možné sú potom tie švíle, ak aj švúpada, nebude vietro kunste dňa vo veľa inak.
3: Na pučach sa tiež nie je ničo, zmenivo to rejka, čo svobodné a tiež žiadne vyskače pri pučach. Vieza môže sa to bývania zmeniť, ili nešto vúľadače prizvoče sa rádi polanajú. Pak telefonistce, abo napísajte na môj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia. A pak prejmoj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
3: Peč menšinou, pana po sedmich je, tuže dále, z Anu Bikinec, Honiu Stejňa. Nedajče pak so v Honič přinšče v Omerie do dženstnýšho rania štvrtk 7. požnica.

Stujun njeznaje, krasny napolac na rud Moritzburgu. Vo sebe nitko septembre vidži jun tež niedže 30,000 ľudí, kiž vopetaja parádu konjo na areálu Sakskeje krajine Kobvonje. Kúžde leto tam na parádu trojce přeprošuja, na parádu žrebco a leca sú

to kajž zľubené pokyvy. Započil dženca, to svedčí serbska pistovania Jan Radeserv veľa budešinie svoju domkovanku. Vod poponia cioch z Šešice na program Žiči Přeprošení, potom žonuje farovitos Čapan, šitke pôde a tiež kofej s přikuskom zmeja přijotovane. Přizapnú so šalaké stácie za Žiči s rami a vubeđovaniemi. Jutze večer môžete so do Kulova Narije podať, tam nesvieča drie išče pustnice, ale skupine Popsorben a Already, kajž tiež rejovanská skupina Votava, tam v Jakubecovom ústavie koncertuje v Kulovie. K tomu je band Popsorben skladnostne svojeho prvního svojského koncerta. Písaný program zestajíva tiež s veľkým podielom serbských a slovianských hitov za šie staroby. Od večera 7. vesela sa tam na mnoho vopetovario, ktorýž maja lušť s nimi svičiť, Jakubecovom ústavie Kulovie. V Smečkecach svieča od Jucišeho cídne do 125-letné vopstače, tamnejšie evangelské cirkve. Započína sa to juce večer na po 7. s nutonosťou a přednoškom k cirkvinským staviznám. Potom pokazuje tam ešte film, potom odmýva sa kinové večer. V sobotu zmeja od Cioch popolňu svojbne popolňu z Čičací disko a večer reje za modrých a starých a nedelu poskyča doplňa 10 rajnče pivko. Potom v dvemaj svieča svietenské kemše a přizamknie sa popolňu s kofejom, tykancom a skakanským hodom.

Kučuanske reportaže, politiske rozimanja, portrete s čevom a dušu a šedne serbske živenje. Tešte, jako NDR Serbia, produkujeme. Gdje můžeće je slyšeć, jeli sće je radio zakomđili. Serbski maj podcasto maj Svuchatko a druga snedajn Audiotece ARD Sounds. A dy? Dyš všetko, co vám hodí. 24 sedom.

Hej, to bieše Helena Heduškec, kotrež je zaspěvava, je džede k národnina. Zaliesť v Mnichově, vuliesť v Majlandže. Abo Romje, celé bies přelezenia, to ma od leča 2027 možno byč. Nemská železnica plánuje měnuť zromanie z Trenitalia a austrijskými zviazkovými železnicami nové direktný zvisk přes Innsbruck, Bozen a Veronu. Do Majlanda ma jezba potom niedže 6,5 hodiny trač, do Roma potom niedže 9. Zasadzeć maja so za to italske spiešno čahy Frecio Rossa 10. Poprvo mieše zvýsky, že kunst tuto leta 2026 štartovač, netko je to lečo 2027 kiše plánované. Za dôl italske máme od kletušeho leča po takým alternatívu k leta dvu, pričímž traje jezba z Drežan potom a Džo Majlanda, že na niedže jednače hodinu, to dobíš vězo chceč. Ale to však s autom, tyž nemále trebaš. 5 minčinů dám do napůl osmích je.

0: Janapo was mich.
1: Serbski Rozwas. Bojestre. Studio Blanka Funzela.
2: Ve čerošim vůriadnem posedženju, kež je so digitálně odmivo, v obsamkne zaožboa ráda nové spěchovanské směrnice s odpovědnými spěchovanskými konceptomi jednu k projektovému spěchanju druhého spoštěnju stipendiu. K bytostným změnám líča měst druhým tež skročené doby za krotkodobné menší projekty, jasnější postajenia k spěchovanju filmu a videu, abo tež otvorené přiražko za nošarstvo pěstovanju se serbskými skupinami. Na letošním kongresu Federalistické unie evropských národných menšin FUN ve Helsinkách zabírají se v obdělnici především s řečným plánovaním národných menšinů ve všelakých obvukách. Po dženstnějším votoreniu vinuje se navodža menšinových redakciů v oznamě menšinových řečů ve zjavnoprávnických čelakách. Svoje názornjenja vo vužadanjach ve sčelaku MDR posredkuje tam vjednica serbskeho rozhlasa Bogna Korenkova. Na kongresu, kotryž hač do soboty traje, vobdźělitaj so za Serbom mjez druhim tež předseda domoviny David Satnik a město předseda Hartmut Leibner. Rakečanska gmejnska rada je čera v občanje z nuje bydlenske kunčinu Rakece Juso zabirała. Zastuper planovanskoho biroa je predstaju, kotre instance su so zaš v mesace s projektom zabirali. Po jeho svojach nemieš žaden zariad kutne v obmyslenja. Od vobydlerju je jenež mała hostka svoje minenje zapodała. Po čerošim vuprajnu investora moli klitu sreč leta s prinnimi dživami započeč. Davno hižo prostna rakečanska gormjanja svini direktne podla kompleksa ma so zvotorač na nje pak so ničo nove njenatvari. Na letušej paráže žrebcu Moritzburgu prezentuje so tež Serbia. Ve obrazu vo sakskim kulturnom herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižari a za nimi kroči serbska svojba. Muž ve sukni a cilindru, žonje ve vuslikani serbske katolske drasče. Kajž vuzbine vednica sakske kobvarnje dr. Kati Šepkova, nemaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež ve plahovanju Moritzburgske rase konju važnu rolu. Planovane leta nišče za trute vojerecach najpredetola njetvarja. To v obkruči subudživačer firmy Bautechnik Green Bee, kotraž je projekt načisnula. Kaž bo tam dale reka, nesu dotažanih investorov za projekt namakali, birneš vomenjenja dobro byli. Ladejo na aktualne hospodarske a politiske položenje pak, supene zedavarjo tukvilo ketro zdržljivi, leta niščo za trute ve vojerecach mevo s kamenskim sledženiščom v trutach, roma džedživač, predviđane bije v vojerecach ci poskodove tvarjenje za přizeminje trutu s biruami a ladanskim servisom. To bych u naše pojezdče, kotrež namakače tež, na našich stronach internetče a v naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: A svunčko, dukvilo rejne svetši, dženca dreje so svunca a moroče levot minjaja, dževjatnače stopnju zmijeme dženca a cele podobne temperature tež jutze, možne su potom tež švijele, a kaj švupada ne budže vedro kunstidinja, bo vele hinajše.
0: Kuče naše končenje su dale svobodne vyskač, stej v Krosčicach při šuli, tam než přijedžače Šibincu dele dause, cíceči KMH su tam dovolene, vutrone džak vám zapokjujeli. Havak nešto, išče uladače přizoče so rade polanaju, tože telefonisce, abo tež z bojesču přes našu četru funkciju v app MDR Serbia. Havak přejemoj vám, Blanka a ja, dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A wie so, dobre ranje, Petsch, Minchino, Bonapur, Osmich, Daleđe, z Jörgom Weiselbergom.

0: Рене свого дженца аюце. Сербським розвасу.
1: Šedne ju nosime drastu, kotraž naše čevo voreva a drasči. Med in Bulgaria, med in China, abo tež med in Netherlands. To usta na malých celkách při tišoče abo při kolovách stehi. A kak popravom vupada z drastu, kotraž je z ruku ušivana. Kelko ručnoho dživa a kelko technické pomoci maja popravom naše serbske švalče, když ništo nového nastava, to chceše Matej Gisvok vidieť.
2: Typiski ta zvuk šijabe, když ve Švalčani stejš. Petra Kupcena vodčeva tu kvilu nadavky za filmovanie ve Nebelčicach a Votrovie, tež za hode ma hižo nekotre skazanky a nimo toho dživa na družčí drastče z leta 1925, kotraž je za serbský muzej myslena. Kelko dživa pak šijava dženstnejší džen Votoza a kelko dživaci v ručnem džele. Petra Kupcena.
3: No, to ťažko praje, no. Ezo, te, co národne drasta, tak to vizu šitko za mužinu, šite hodve, ale sačky a to ušivanje a zručne dživo, to ostava celé jednore. A to špeciálne mašine davaja, to pa so pomne neudani, se to zapfačič, dokiš, když je to vše malo užije, potom to, teta sú po 20 za také džojalus, no, a to pa so neudani.
2: 34 let je Petra Kupcena hižo švalča. Přijušim je sa v zajšvili džesatkách tiež, to ješto dále ujivo a dživo volo živo. Napríklad nové pváte.
3: To je ešte nieké medla do sukno nučí, alebo tak, ezo mužace sukne, Georg, no. A to je nieké šitko lipe, to sú tie vylevicku dávy a šeleké družine, čenke, toast, lipienu, nic lipienu a tak to, tam mám endiálským času docela vybronil. To sú všetko také kunst 90 let, také všetko ujú. A to všetko v oprodže jo je nevoloženo.
2: A zvoklec dále dodrežan, kdež bydli a dživa Bianca Trišbergerová jako serbská švalča. Ke je referencam slušeja miestrujem vôtovania za Kormeja, Korvúžica, hostčen Svelbík abo za serbské evangelské tovarstvo. Ona zváži si rec, zo manieže 30% dživa z mašínu a 70% z ruku. Ona naliči.
4: Vopšiče tých miecov, započínam jednu vôko tých miecov a vôko tých bandu, tam nemôže žiadna mašina, či ten band zjazač, tú miecu poriadne vopšiť, zo ona tiež na tej vôje sedži, potom tu dále na bandky alebo čipce, ktoréž sa dobia v 16 krokách zhotovieč. Když dále tu dále podrašte, tak mám ušívané rubiško, tam sa dá rubiško z mašinu zašiť, ale ušívanky sú z ruku.
2: Ci a 40 let vúznava sa rodžena konečanka hižo ako serbská švalča. Pieč mašinu má doma v svojej švalčani steja a na koncu má hišče námovu, štož nošenie draste nastupa.
4: Moje dživo učiní z češťou našu mojim predovnikam napšemo, zo sú oni moji mišterio za to, štož dženca vukoniam. A kujže mu môžu jenéž dobrú radu dať, dživajče a ľadajče si vašu drastu, zo by ona tak dodržaná byla, kajž je to za našu národnosť nábožnú vážne, a zase ona dále nemodernizuje, respektívne z toho potom snáno tiež trošku skomolí.
1: Tole prají serbská švalča Drežanách Bianca Trišbergerová, tak ona ríka vodeče. Matej Gisvok je sa zabíral s tému, kak vážne je a vostanie ručne dživo za švalče.
0: Rene svoj dženca a juce. Serbským rozvosu.

0: Polícia z G.
1: Češkému nezbožu se smrtným vukoncom je čera na státnej droze S4-10 pola kamenca dojšlo. Při tutem přísadži 4-70-letná vodžáka v osobeho auta svoje živenie. Po informáciách policie zježe žona na tamne bok drohy a prasne se svojim autom do napřečo přijedúco nakladná auta. 47-letný vodžár tutoho so lohce zraní. Policia pýta netko za svědkami. A svědku pýta policia tež sledovacím páče, v útoru popodňu by na mužakovské droze tu ve měše 36-letný se svojím Hyundaiom popuču von přesčany kolesovária a při přichodnej ampli drbeše auto potom červeně svědcidla zastač a to přijedže potom vodzady vone kolesovar. Von vosta podla auta steja a kopne znovu do pobočno špiela auta a potem prošče čekne nasta škoda 1000 euro. V Němcach dojenže v útoru večer k zražcem je s audiom 47-letného a jednym konjom. Auto by ze směra kulu přijelo, jako nadobo kujndru přepriči. 47-letný nemožeše hižo s časom zaboržič, tak so kujn do auta zabieža. Kujn se lohko zraní a najprve raz čekne, bož ho potom zamovopsidža konja zvierio popanč, šofer audia, šak so nezraní, ale ja auta je netko Schrott, nasta 21.000 Euro Škode. V Korsumje, v hornim kraju, pokratnuchu neznači vúteru VW-transporter v hodnoče 8.000 Euro. Kriminálna policia netko za tutem transporterom mezenarodne pýta. Anna Niemöllerowi, tu ve mešče chceše vúteru večer dželča 70-letne se svojim autom vúparkovač, jako dozade storči přijedže kolesovarka, kotraž do auta zjedže 64-letna so přitom zraní dobiachujú do korunie dojesť nás ta škoda 1000 euro.
2: Po takým mieli sa zaličil nesem 4 nezboža a jednu paduši. Apropo paduši, vo obšudníctvách internete nedom dále rozpravujem.

Hetač, mam nedom, dječace vusovanje za dječi vinujeme so skrutka modostnem, jelih cedža snano, damotnje s čahom populske jezdič. Hunje za tuto akciju vabi so tukvilu seči. Pozadk je 35-letne jubilej tak mjenovaného nemsko-pulského susodstvového zrečenia. Projekt Zvjazkové ministerstvo za vopkat spichuje a převedže tý jun nemská a pulská železnica. Kajž ministerstvo za vopkat žili, chceďa tak modosnych z nemskeje a pulskeje ponuč se susodny kraj vodkryč. Vod vútore môža so modosni vod 18 do 27 let za tak mienované pšečelský vúpokaz požadač. Doromady 30,000 tiketov v nemskej a ešte raz telko v pulskej vúlosuja. Zajemce netrebajú za to pšebele činič. Jenič chce hač do 22. septembra, potaký mač do vútore nekotre prašenia práve vodmovič a online formulár vupelnič. S tiketom môža modosni potom na 7 dňach s čahom po celý Polsky ježdič a k tomu súša tiež jezba od tak menovaného domňaceho dvorništa, potakým napríklad z Kamenca alebo Budešina hač Kranice. Nádrobnejšie informácie namakáče tiež naše app MDR Serbia alebo na našej strane internetče.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Blanka Funcela.
1: Večerošim v urjadnem posedženju, kjež je so digitalne vodmivo, obzamkne založbu a rada nuje spešovanske smernice z odpovednim aj spešovanskim aj konceptom aj. Jednu k projektujemu spešovanju a druhu vo spoštjenju stipendiju. K bytostnim zmenam liča mezrujem tež skročene dobe za krotkodobne menše projekte, jasniše postajenja k spešovanju filmu a videu, abo tež votirene pširašku za nošarstvo pestovanju ze serbskimi skupinami. Na letošim kongresu Federalistiske unije europskih narodnych menšin FUN v Helsinkach zabieraja sa v obdelnice předovšim s riečným plánovaniom národných menšinov v všelakých obvukach. Po džensnejším votoreniu vinuja sa navodža menšinových redakciu voznami menšinových rečov v zjavnopravnických všelakach. Svoje názornenia vo vúžadaniach v všelaku MDR posredkuje tam vednica srbského rozvoza Bogna Korenkova. Na kongresu, kotrež hač do soboty traje, v obdeli taj so za Serbu tež, mezdrujim předseda domoviny David Statnik a miesto předseda Hartmut Leibner. Rakečanská gmínska rada je so čera v obširne znuji bydlenskej končinu Rakece ju zabierala. Zastupel planovanského byrúa je predstaju, ktoré instance sú sa zažve mesace s projektom zabírali. Po jeho svojach nemieše žaden záriad kutne v obmyslenia. Od obydleriu je jenož malá horstka svoje menenie zapodala. Po čerovším vúprejňu investora môli kletu sreč leta s prvnými dživami započeť. Dávno hižo prúzdna rakečanská kormiarnia sviny direktne podľa komplexa má so zvotorač, na nej pak so ničo nové nenatvári. Na letušej paráde žrebcov v Moritzburgu prezentuje so tiež Serbia. V obrazu vo sakským kultúrnym herbstve a naoškach ješataj dvaj kšižare a za nimi kročí serbská svojba. Muž, sukni a cylindru, žonje v vuslikani serbske katolske trasče. Kaž vuzbine vednica sakske kobvarnje dr. Kati Šepkova, nimaja Serbia jenož bohatu kulturu, ale raja tež v plahovanju moritzburgske rase konju važnu rolu. Planované letanišče za trute v Vojerecach najprede dola netvária. Do obkručí sobodživača firmy Bautechnik Greenby, kotraž je projekt načísnula. Kaž votam dali reka, nesú dotažaných investorov za projekt namakali, byrnež vomenenia dobro byli. Ladeho na aktuálne hospodárske a politické pohoženie pak sú penezedavario tu kvílu chytro zdžeržliví. Letanišče za trute v Vojerecach mělo s kamenským sledženiščem v trutach romadže dživač. Předvídžané bie cíposkodové tvárenie za přizemenie trutu s byruami a ladanským servisom. To bych u naše povestče a tute namakače tež v našej app MDR Serbia a na našich stronach v internete.
0: Vedro.
1: No aj raz jad svunca, raz mene svunca dženca, čo viad na če stopňu maximálne zmijeme a celé podobné temperatúry potom ľudce zmijeme, potom sú tiež možné švíle, a kež vúpada nebude vietro kunstydženia vo veľe hinejše.
2: Dre neviem, kak s čarpni oni tam sú. Jeli mi, že tu išto rybou dosyče, džeše da oni ešte Kroščicach steja. Prišuli sme Šibenca, tam džeš sú cice či KMH dovolené. Na kujžde padpak ste vyskačtejš na A4, Zorec sme Drežane, při Cirošku Drežane sever, 100 KMH sú tam dovolené. Vútorne džak vám za pogivaj a tak přejemuj vám Blanka a ja dobrú jezbu.
0: Serbský rozvoz.
2: Peč menšinu, po napu, živičiche, daleče s Matiasom Kislinkom, Rianu Svit.

0: Kostne, ale tež jako plahovarjo z natych moritzburgskich koni, Benno Buk.
1: Te so je mu zade kulisu je mu larač, te ka so ne zapšavali, što so ne prijotumili, to smo vezo te še sebu zali, tu iš bi to za nas jedna jara dobra a rane nacunjenje.
0: Štuž chce si po takim letušu paradu pšipuščako Moritzburgu vobladač, ma sobotu poslednji kroč skvadnost k tomu.
2: A kaj sme zonili potom, tam na miestne hišče tikety předávaja. Bettina Wenderotová je rozprávava vo serbským obrazu na letyšich paradách žrebcov Moritzburgu. A obraz namakáče tiež na našej internetnej stronie a hunie tak ďalšie přinožky našeho týmu týdženia kvôvokovo remiesva.

20-letnego obstacze tamniejszej ewangelskiej cokwy. Započina sa to šo juce večo na po sedmich z nutonosču a přednoškom cokvinským staviznam. Sobotu popolňu če dále ze svibným popolňom večo hreje za modrch a starých. Niedzielu poskyča 10 ich rejnče piuko, dvie maj sveča svedenské kemše a přizamknie so popolňo s kofijom, tykancom a skakanským rodom. A za kulisy jednoho z najväčších předuzačů v našem regionu môžete sobotu poladač firma Alstom v očiní menujúce svoje durie. Poskyče ja so viedzenia po předuzačů akcie za celú svojbu a ešte viac, čo to sobotu od 10 do 4. Tu budešenie zastup je pri vonných rotách Alstom na fabrikskej droze. Po takiej mieli jeszcze cipny, jak tam wot bieży, co tam stała. Macie sobotu możność Alstom w oczyni swoje długie.

0: Već w autorio jasnie, litosa nie bużo startowa, jeden z studium masta dolnosersztiny w Lipsku, któreś Pramboska finansirujo. Ten studium jo myslone zaceptario, któreś już uce we szulach, a ksie mieć kwalifikacju za fach serštinu, a startio kuszte drugie lito, litosa zożym nie bużo. Dla tego jo przecora była garuca dyskusja, na tom dniu jo to tema była na zmakaniu Pramboskej serskej rady, a co za tym štyrce jo moja kolegina Stefanie Krautzholz uzgeniła.
1: Co dla ten master dolnosrpsčiny nebužo letosa, k tomu groni mediova prijedaka Lipšćanskeje univerzite Susan Zika? Nicht nejo se imatrikuliroval za ten studium letosa. Za dvema letoma bužome jen zase pobytovaš. To teke opisčio Bramborske ministarstvo za kublanje. Jogopeda Alexander Engelskroni, až nie sú byli žiadne pilnovania ceptajú a ceptakú z Bramborskeje za ten štúdium. Vo to, Roni Engels, jo ministarstvo Selsku rádu Valtoru teke informirovalo a teke v týždňu do toho vedpovedne informácie dali dalo na byrú Selskej rády. Engels dodajo, až ministarstvo jo selské ráže přivěstčil, až bužo zgromadně se šulským amtom v Chošobusu ještě raz napojedáš potenciálne zajímce. Na nemeni dva ľuža dejte se přizavíš, aby ten studium se štatoval, groni Alexander Engels. Mě to nůjak jo cong selské ráde, ven groni, až jo dřej možno, až nepředláže ministarstvo južetne oficiálne požadania. Jogo umětovanie jo kšuty. Zatem stoi za jego starším šulcký amt v Chošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenie interesirovaných ceptajú, kroni nuak, což za jego starším přicunal jo za to, až nicht oficiálne požiadanie stajil jo, abo žedno požiadanie nio šlo v šulckýho amta na to ministarstvo. To pak nie groni, až neby se ceptaje kšili přizavíš a nuak dodajo, až vie v djarnej ceptaki ušiel šule v Chošobusu, ktoráž jo to zapšaujem rada kšila.
0: Jo, veno se zdáva, až diskusia dla letosa upadujúcejho štúdioma Master of Dolnosrpsčiny ešte je nejo vecapkňona, Stefanie Krautzholz jo se za nás obgeniva. Anna-Maja Brettschneiderz, der ist ein Görner-Saski-Titel.

0: Jsou klasika hoře z Budyšina, ved naši garnosarský kolego MDR, Lube Pestro, do Budyšina s tím, ten text, ten já písal Petr Thiemann, a jo, na podroze do Budyšina tam laže slepe, a tam je cora tak daleko bylo. Živěš týženě, jsou měli cas a cora jsou prezentirovali ve slepém jadnast, čo obžilníko ve ubyšovaniu duch casa z nitku svoje užíva žovo novou serskou modu, svězanou s tradicionálnymi serskými suknami a modernými stílami, technikami. Jan Richter, Wettprojekter Sorbet, serska inovacija přes tradiciju, jo rozkvat zamir toga ubežovania, a to jo tradicionelne serske sukna sparaš dožin zrešne godina.
1: Božko je všetci mjeni luži kenč nosi drastvu, a toga dlasme kšili pokazaš, a tož te stare płate a mustre nie svišaju janok narodne drastve, ale mogu teke v moderne drastve a všednim dniu vjelgin redne ugledaš.
0: Jo, jadnočke je obžilnika z Dolnije v Užice, stejpevej Tamko Hegla a Sofia Riedelojc, venej ste gromažet na jadnom projekče Živa Vej, a... Jo, stej dobovej, navšadu predne miestno. Jejo myto je veľgin dobrá šejarná mašina.
2: Ja se vjaselím, also wow, to je tak cool. A ja so jadno je glucno, ja myslím.
0: Ja, gratulácia, jo, ale co stej ga užívavej? Veci vetoga ubežovania a tých jadno rázných kreáciách skrýniša nížilu. Pre nás vysiarském programie Webšinovskú Julie, rešineje.

0: Voda. To je tanga, taka umělca hozes, hrše buza ukrajinska a jo, také vegen úspěšná v internetu, například na TikTok a Instagram. TikTok hypes, jazka subkultura a koncertové tips. Jo, to a wiele muziky słyši šon nento v aktuálnym bubagu jako prídiškajt, ale Rysa Kapišojc pšelziotej nento mikrofon.
1: Hej ho a vítaj šok Bubakojo v septembrie. Za vás v studiu stejžinca Jakob Riedigkeit.
2: A Larisa Kavišojc, dobrý žen.
1: Larisa, ja se vjaselím až se zase ho. Kroin ga net raz, co naše přísvuchárie vecakujo v žincajšnem ústěvanju.
2: Mám žinca zase písané program za vás. V sletnom Bubaku ja vám Jakob něco k témě K-pop ulicoval, petakem k popmuzice z Koreje. Také žinca je muzika zase vážna obstatk našeho ušiwania. Naša kolegovka Karolin Kühnholz ja se zabierala s aktuálnymi muzikovými trendami na social media. Co štice za tým krotkým hype? A pomaga taký krotký úspiech pla TikTok na příklad tým umielcam? To všechno v ušiwaniu.
1: Mimo toho slyšeme Kuhn Bruning. Ben jo byl na Subsorb festivalu v Vrjecach. Tam jo doživil všakých serbských umiecov a jo přišel potom také do rozgrona. Jogo nazgonjenja žili z nami v usčevanju.
2: Na koncu Bubaka sme hyšči nekotare termine a eventy spříkotovali, kterež sú za vás zavestče zajmne. Vestajnčo potakým plán nás.
1: Jo, vet noveje muziky až k live-eventam v vaše blížkosti. Niento pak joho nejpjevě raz čoho muziky z konzervy. Band, kataraž buša hišči raz tema v dalčnem begu ustčevanja, ho jo kula bula z pašu panori.

0: Zasach, gaš festivala generenje maju vecejšiš koščov, plašiš sveje koste, a vabiš ogledajov, staja se ale pšašanje. Kak šo dalej se Sub-Sub festivalom? Togodla su teke diskutirovali v tom, co jo serbska subkultura a kotaru rolu ma v njej Sub-Sub festival. V tom som povedal se Grit Lemke, sobu organizatorku festivala.
1: Deto sa ten festival jo by vjegin mawe festival a musme kšeli pojedaš v tom, kak my to dali mežomu cíniš.
0: Serbsku subkulturu definirovaš jo šeško, Groni Lemke.
1: No jo, popšavim to nie znajome, co jo subkultura, ale my znajome až ve verjecach to jo šeško ze subkulturu. Problem jo až njamame serbsku community ve verjecach, to nie existirujo. A togodla musíme nieco drugiego cíniš. A ja myslím sa, až to veci nebúže, subsopiš, ale nieco drugiego.
0: V mieste Vrlice, že štieke ako planás v Donie Vúžice jano malo ľuží poveda serbsky, jo snáš vašnejšie, až jadnolie dajú serbskou recné zaliedovania. Ako ľuží motivirujú vúžovaš serbskou rec. Lemke sama všetce favorizirujú zaliedovania s netradicionálnym serbskou recným charakterom.
1: Myslím sa, až znáš, nie zmejome nieco cíniš ze subkultúru, a ze drugu serbsku kultúru znáš tojo náš puš. Druga serbska kultúra nie jano tradícia, nie jano folklóra, nie jano serbska drástva, abo serbske jaja, abo zápust. Ale ten koncert ze Kulu Bulu, cebe cas, tam oni zbývajú serbsky. A ľuži, oni sluchajú, to im spodoba a to funkcionirujú.
0: Hagen Domaška, ako gošťo jadnolie v Jasove, až taký festival ako Sub-Sub v Vierlecach dajú.
2: Ja jara veselím sa, že máme taký festival tu v Vierlecach, že serbská kultúra je skoro pred a ja sam činju hudžbu a vezo tohle sem dženca tu.
3: Češi Sub-Sub Festival jo obšauže byl krotky a svodky. Muzika, netradicionelna kultura a serbska rec. Vetvorjone vestan jo ale, kak šo dale z festivalom v Vrjecach. Žož se serbska zgromadnost dvojkodobne akle zase etablirovaš muse.
4: Jo, a planas žo dale z našim přijducim spivom. My etablirujeme také koreańčinu u nás, besedne po slednym bubaku jo K-pop za wiele wird was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego sveta ho jo eilet it's me.

0: Přírodce Bubák. Přijde oktobrie, a gaž s čop šepasli jadno udaše, gledaše na náš internetový blog pod rbb-online.de/zom.
1: Vaša muzika v serskem programě.
2: Mikonia Anna Bolmanova, bytlím v Lubinje. Ja živam ako ceptaka v Čupcu. Za sersku riec a za bitej ucvu. A ja se žicim te Vúžica Dolna. Ja znajom ten spiel serske ucby. Ja som to južo bivala s mojimi uknikami.
0: Ja, ľuba Anna Bolmanova, cool, ja, až teke vaše uvniki ten spiel južo znajú. Obšiťo te Vúžica Dolna po tekste Tobiaca Ungara a Wernera Meškanka. A muzika, ta pšiťo ze šlagrovego odspota Hucho Lauchama. Tam má Enrico Cibulka svoj AKM Studio a ja produzierowo takie Torsten Spiel.

0: Bystrik Banda ze Słowackeje. Nen to musím svoj textu namakaš, ten jo se zgubil, ale už jen mám. Ja, nen to zase viem, počo. Jo, naša literatúra týženia je nen to téma. A vete, dajme jubiláru toho týženia, to grono. Autor Juri Koch, jo, autor živíša se dlec dare, ako reporter v Serskem rozkosu, jo byl znank všakých kľúcových momentov v modej histórii v Užice, k tomu slúša to zgubenie v Akomeje, přes Bornicu v Jamu. V leše 2007, jo, ven byl ešte raz tuc, vete se krotko do jeje veterganja naš rozkosov archív Jogo Zašiščo zahova.
1: To, co šo ovnim to svišaš, to ljubim přisucharem, to jo veda tije Goramčice, pra Vakomije. Ja stojmo na takim mestče, ten ugleda juš taki inak byven dopovojice veterganje byl. Ale ovo se ta veda ešte gaši a bieže potom za tým malým mestčíkom ďalej. A ugleda tak, inak by ta rieka Goramčica ešte strova byla a nevieževa nic svetého, až sú jej dny a mesiace licone. Ja som rovno ju přes Vakomu, ale Vakomu popšom vieci nedajú. Všichni domy jsou přec a tam, že jsou ty domy raz stojali a ty dvere, tam hledají veliké rory ze země a plumpy jsou tam přistěněné, které plumpají tu vedu ze země s dvěmi. Já už nevím, že ona potom běže. Ve Vakomě je vystavěno ještě jeden dom, poutera doma, možeš groniš. Jo, ty gaty, které ještě jsou, a ze skotarež se zvígajú te ptaky, te také nemajú vieci dvojko svojo živenie. Veni stoje na cárnej lístčine, to groni až spieraš južo na nich caka. To je veľká škoda, kaž Vakoma vieci nebžo, vesebne kaž te gaty pla Vakomie vieci nebdu. A neskýry ja o ze svojim mikrofonom stojím ten sledný raz, v tých sledných 20 letách som ja cestie obyl a nen musím sa z Goramčicu rozhodnúvať. Všetko dobre, moja ľuba reka, všetko dobre, ľube gaty plavakomie.

sombra čas gubil. Tak je suseda, co holce všechno hyští mu se dá. A po té pustině k nám přižel zimný věž. V něm marznu živnošči, v něm měl círiec. Ten svět je svět. Ten svět tak velký, ještě zelený.

Víte, Aňa Kochec-Švarcová, vaša moderátorka, my dalej informujeme o medle serbského kúpania, což je bolo ten týždeň téma bramborskej serbskej ráže. My sme za vás pri Kokoše ve Vili Kuntabund v Hošebuzu tenia žinca vedpodňa a to je zjavné zaredovanie, kaž sa vám a vašim žičom, co žinca vedpodňa ved na postyrech do napo šestších. Mojom je Jo Gregor Klim a štop šídu cikoráza. Ahoj!

0: Već w autorio jasnie, litosa nie bużo startowa, jeden z studium masta dolnoserszczyny w Lipsku, któryś Pramboska finansirujo. Ten studium jo myslone zaceptario, któryś jużo uce we szulach, a ksiemieś kwalifikacju za fach serszczynu, a startujo kuszte drugie lito, litosa zożem nie bużo. Dla tego jo przedsora była garuca dyskusja, na tom dniu jo to tema była na zmakaniu Pramboskeje serskeje rady, a co zatem štětce jo moja kolegina Štefani Krautzolc uzgeniva.
1: Co bola ten master dolnosebštiny nebožo letosa, k tomu groni medioa prijedaka Lipšćanskej univerzity Susan Zika? Nicht nejo se imatrikulirova za ten studium letosa. Za dvema letoma božome jen zase pobytuvaš. To teke obvisčio Bramborske ministarstvo za kublanje. Jogopeda Alexander Engelskroni, až nejsou byli žetne pilnovania ceptaju a ceptaku z Bramborskeje za ten studium. Voto, Kroni Engels, jo ministarstvo Selsku rádu Valtoru teke informirovalo a teke v týžinu do toho, vytpovedne informácie dali dalo na byru Selskeje rády. Engels dodajo, až ministarstvo jo selskej ráže přivěstčil, až bužo zgromadně se šulským amtom v Hošobusu ještě raz napojedaš potenciálne zajímce. Na nemeni dva ľuža dejte se přizavíš, aby ten studium se štatoval, groni Alexander Engels. Mit nur kjo zong selskej ráde, ven groni, až jo dej možno, až nepředláže ministarstvo južetne oficiálne požadania. Jogo umětovanie jo kšute. Zatem stoj za Jugoslašim Šulski amt v Hošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenje interesirovanych ceptaju, kroni Nuak, což za Jugoslašim přicunajo za to, až nicht oficiálne požedanie stajeljo, abo žedno požedanie nio šlo v Šulskiego amta na to ministarstvo. To pak nie groni, až nebe se ceptaje kšili přizabíš a Nuak dodajo, až ve vedjarnej ceptaki ušel šule v Hošobusu, kteraž jo to zapšaujem rada kšila.
0: Jo, veno se zdáva, až diskusia dla letosa upadujúcego studiuma Master of Dolnosjaštine ešte nejo vecapňona, Štefani Krautzolc jo se za nás obgeniva. Teo Anna-Maja Brettschneiderz, der ist ein Görnersaski-Titel.

0: Přijdece bubák. Přijde oktobrja a gaž sčop šepasli jadna udaše, gledaše na naš internetový blog pod rbb-online.de/zom.
1: Vaša muzika v sežském programě.
2: Mikonia Anna Bolmanova, bytlím v Lubinje. Já živám a konceptaka v Čupcu. Za sežskou rec a za vítej ucvu. A já se žicím tvůžica dolna. Ja znajom ten spiel serske ucpe. Ja som to južo bivala s mojimi uknikami.
0: Ja, ľuba Anna Bolmanova, cool, ja, až teke vaše ukniki ten spiel južo znajú. Obšižo ty, Vúžica Dolna, po tekste Tobiasa Ungara a Wernera Meškanka. A muzika, ta pšižo ze šlagrovega odspota Hucho Lauchhammer. Tam má Enrico Cibulka svoj AKM Studio a ja produzierowo takie Torsten Spiel.

0: Bystrik Banda ze svou vakskeje. Nento musím svoje textu namakaš, ten jo se zgubio, ale juž jen mám. Ja, nento to si viem, bo co šo. Jo, naša literatúra týženia je nento téma. A vetej, dajeme jubiláru toko týženia to grono. Autor Juri Koch jo autovo, živíš asi let staré. Ako reporter v Serskem rozkvasu jo byl znank všakých kľúcových momentov v mode histórii v Užice, k tomu sluša to zgubenie v Akomie přes Bronicu v Jamu. V leše 27 jo ven bol ešte raz tuce vetej se krotko do jeje vetergania náš rozkosový archív Joko Zašišťov zachová.
1: To, co šo ovním to svišaš, to ľubé přísuchare, to jo veda tie Goramšice, pra Vakomie. Ja stojím na takým mestče. Ten vúgleda už taký inak by ven do povojice vetergany byl. Ale ou se ta veda ještě gaší a běže potom za tým malým městíkom dále. A úglida tak, jinak by ta řeka Goromšica ještě strova byla a nevěžila nic vetego, až jsou jí dny a měsíce licone. Já jsem rovno jil přes Vakomu, ale Vakomu popřom věci nedajo. Všichni domy jsou přec a tam, že jsou ty domy raz stojali a ty dvere, tam hledají veliké rory ze země a plumpy jsou tam přistěněné, které plumpají tu vedu ze země z dvěmi. Já už nevím, že ona potom běže. V Vakomie je vystavěno ještě jeden dom, poutera doma, možeš groniš. Jo, ty gaty, které ještě jsou, a z kterých se zvígají te ptaky, te také nemají věci dvojko svoje živině. Veni stojí

Víte, Aňa Kofrec-Švarcová, vaša moderátorka, my dále informujeme dla serbského kúpania, což je bolo ten týždeň téma bramborskej serbskej ráže. My sme za vás pri Kokoše ve Vili Kuntabund v Hošebuzu tenia žinca vedpodnia a to je zjavné zaredovanie, kaž sa vám a vašim žičam, co žinca vedpodnia ved na postyrych do na po šestších. Mojom je Gregor Klim a što pšídu cikoráza. Ahoj.